pretty, posledný zoši zakotvil v koši, oholý život, zbytočne pro

Stvrzuje, že kdo chce, ten se píská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.